0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Kristián Šebek je tento týždeň umelcom, ktorého predstavujeme, pretože po 4 rokoch koncertného hrania pesničiek Karla Gotta v Čechách vstupuje na Slovensko a už dnes má svojich fanúšikov a získava si publikum. Speváckym prejavom, príjemným a zábavným slovom, ale predovšetkým profesionalitou a pokorou. Pochádza z Brna, je spevákom, hercom i producentom. Včera ste počuli, ako po covidových opatreniach začínal koncertom v Břeclavi, no a dnes nám povie, či nevnímal výber pesničiek a toto koncertné turné Karla Gotta ako risk.
2: Byla to obrovská výzva, když jsme začínali, protože jsme byli samozřejmě nervózní, jak nás diváci přijmou, protože Karel Gott, jeho hudba, on jako člověk, patří mezi národní klenoty a to jeho fluidum obrovské, tak zasáhlo vlastně všechny generace. A my, když jsme začínali a chystali se s tím projektem, tak jsme samozřejmě nejdřív oslovili Karel Gott Agency, protože nám to přišlo správné. V první řadě nám přišlo správné říct tím, jaký máme záměr, jaký koncert bychom rádi vytvořili. Poslali jsme jim plakát a požádali o to svolení, které jsme nakonec i dostali. Nejdřív jsme vystupovali na takových těch městských slavnostech, v vánočních trzích a podobných akcích. Troufnu si říct, že pro každého umělce je samozřejmě ten nápis vyprodáno, to je obrovský sen. Kdyby mi někdo před těmi 4 lety řekl, že něco takového se mi bude dít, všechno to, co jsem zažil, ať už jsou to tam místa, různé zážitky, vystoupení v O2 aréně, prostě to jsou věci, které já bych se zasmál, já bych si řekl, to víš, že jo. A v životě by mě to nenapadlo, že se něco takového může stát.
1: No a moja otázka dnes nie, ak ste ma dobre počúvali, odkiaľ je Kristián Šebek, dám pomôcku, z Prahy alebo z Brna? Volajte 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

zemí. Ty sny, co ve mne spali, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví.

sny, co ve mne spali, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví,